To je dosť derie, so zaso najšvob šes noc, ale tiež vokomik nebieše tam na malý vokomik, tiež silnejší viecik. Ja neviem, kak pola vás vúpada, že tiež dženca ano som so načivo podala, no to si v liesach vidžal, so sú tla trochu tiež väčšie hauze z štomu spadaní. Zavisče bych u to dajke, kýž bych u hýžo vúsknete vúsušené. Što vysča metrologo jo za dženznišu sobotu. Što nače stopňu pokaza žive slebro, no ale po začuču je trochu zimnišo dženca najvyššie hodnoty okolo 21 stopňu. Se svunčkom startujeme dženca, potom sa zase připodňu viecik trochu přidruží a na večer militíš zase se s švielemi ličič. Když poladáme na jucišu nedželu, vostanie přes civičin sucha, když tu startujeme se svunčkom, potom so přidruža močele a od popřipodňa so zase plne svunčko pokaza temperatúra ve hodnoče najvyššej 19 stopňov. A pondžela vostanie přes civičin šira snanos Sok na večeru ještě raz skrutka svunčko vůdrapa, ale sadžič so nohcu. Temperatury ve najvyššej hodnoče 22 stopni.

0: Servus.
1: Zunächst Dutschko, Dorania, Hinesche Zwuki, Nitko.
2: MDR Sachska, Serbski Rosvus. Sport.
1: Zjanom Rehoriam.
3: Volejbulová rezerva muži športového tovarstva Viktorie Worklec Raje Jensa na obvodní runinie v pokalnom kole vo zača do finála. Vo cioch rika přečivník v športovej hali Daimlerovej vyššie šule v Budešinie CVJM Zorelc. Jeli Worklecinio duel do budu nastupia oni nedom potom přečivo do večeri Budešin Ludwigsdorf. Koniace športové tovarstvo při kloštorskej vodže pančice Kukovie Jensa a Juce v Horkách hosčičel cia ciceteho jechanského turnira. Prúvovania zmia tam v přespolním jechaniu dresúrie a skakaniu. Verš k nedželu popoudňu pečich budži jezdženie lokálnych matadorov s koniacimi zapšahami. Ve vúbeđovanským programie stia cukonie 22 prúvovaniu. Kopajnca, na krajnej a tež na okresnej runinie stia v rajnych plánach pokalne ry. Dženca popodňu cioch raje prinie koparske mústvo Estiot Kruščice ve Viazeňce. V samstnom času nastupia nebelčenio v Bretnigu a pančenio ve Veľkove, Nimsce Veľkau. Pokalne koparske ry júce nedželu, Dvemaj, Drevnica, rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice a Budesa Budešin pozbe Glauchau. Domiacu lepšinu jutce popodňu cioch zmeje druhé koparske mústvo SJ Kruščice, kdež přijedže do Kruščic v okresny vyšší ligist z Linovca. Radvorská rezerva raje tež doma, tež od popodňu cioch a to přečuvo prvnímu mústvu z Vachava.

sa zasportuje, rozvrstu mi pozvauje, mikrofon ja všimný mám, to mňa šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabíny čanu holiča, čorna dama prytkuče, výškma hižo veruce.

0: Nicht um hier, na postet mich.
1: Serbski Rozwas. Bojestje. Studio Blanka Funzela.
2: Svoje jubilejne peča 20-či letne vusevanje ma dženca serbski televizijne magazin Vulatka z čelaka MDR. Po hodžinske vusevanje pokaza so juno v obmesac, one v obšija pšinoški ze šelakih v obvuku serbsko živjenja, stajne zaso pak bihu tež monotematiske vusevanja, napšikvat v Europjade, v serbskim živjenju Berline a Praze, kajž tež v koncu druje svetoje vojne serbske vužice. Jubilejny pohodzinski film, kiedyś nastawa tukwilu z pomocą KI, wusowa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrymż dże wo wupuczowanie Serbu do Ameryki. Na wówiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludom dziwadle miesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera swiedzinsku nariecz, a przepoda zromadnie z okresnym remeselnickim mistrom, 12 najlepszym absolventkam a absolventam wuswiczenia. Cokone 29 młodych remeselników a wukubanych przekupców przyjmuaše po wuspiesznym zakończeniu wukubania konczne wuswiczenie. Między nimi są riznice, pekario, blidario, cechikriario, fachowe przedawarki a mulario. Na Wužijskim festivalu je so tuten tydženju odmiva premiera, prapremiera inscenacije Der Ausweg se zvukiskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuščina do serbšine přeložila. Studenča dživadelnistva Maxa Reinhardtového seminára z Vína, mez nimi jich profesorka Anja Timanua a hosťo predstajíšu hudžbne dživadové program v Teluxu v BV Vodže. Dalše predstajenie je Dženca večo. V Horní Vúžice trénuja od dženzniššieho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky se s balongami rozdiela. Na zvučovaniu s menom Eagle 1 vobdžili so niedže posta vojaku a džesač jezdžidvo, kajž krajne komando Sakskije na naprašovanie serbsko rozvasa zdžili. Ve přichodnem maj týdenio majdáča vojace balonge hač do 5 kilometrov vysoko stupač, potom so nad cílovými končinami letaky odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaky se symbolom a informáciami za namakariu. V nuzom páže informuje so z letakami ľudžo, kýž bydla v lietma přístupných končinách. Kamentný dom Budešine svedčí lieca svoje peča 30-letné v obstače. Vôľku jubilejnú party zmeja dženca sociokulturálnym centrum je na Kamenskej droze, miest druhým se zdopomnenkami na niedeše, kajž tež aktuálne projekty. Tute sa džia na kultúrnu mnohotnosť a čestnahamtský angažemang predovšem mladých ľudí. Veršk dženznišieho svedenia ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Janka Hanka. Nimo toho predstaj so publikumy dživeča 20-letný Harald Muller, kýž ma české korenie a naviduje kamentný dom od sreč Julia. Na ci a cicitých drastových výkach tutom konc týdženia historickým starým ještě Gredingu, blízko Ingolstata, vobdžila so tež serbské jutrune zpěváky z Delní Vúžice a Slepoho. Maja tam svojské stejnišča a prezentuja so na vobemaj dňomaj tež na jevišču. Votem informuaše Nadine Adamova z Janšojského muzea, kotraž je přebyt k serbských jutrunech zpěváků organizovala. Na 100 stejnišťach poskyčuje nádobnú drastu, drohotné pfáty a drobné tvory. Drastové výky ve bajerském Gredingu přičahuje každé leto tiež nadregionálny program. A to bych upojistče, kýž namakače na našich stranách ve internete a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pokomikne 14 stopňujú ve mieste bio dňa vecik přibiera a přitrúža so tiež mročele maximálne 21 stopňu dženca. Júce potom startujeme se svunčkom, potom pak znova mročele k nám přičanú 19 stopňu a punželu takhle v okolo 20, 30 dňana.
0: Na pučach so ničo nestała, tuž dobru jezbu do dženstiša hohrania.
1: Serbský rozvoz.
0: A nezabudžte svoju cetlku, kýšče se napísali, když chcete nakupovať čieč 4 po napu sedmiche.

Česač po napu sedmiche. No, što planujete za džencnišu sobotu najpredaraz? Vomeres nedač samo sobie se kove zvarič. To sem dženca rano tež činiva. Potem so je Blanka Funcina mi potom šišva prase se te kove zvariva. Haja sem, to dobiš te kanu spode stajč. Vy vište šo. Dženca, kak hodite so serbska reča kultura živje dale sposredkovač? Včera su v tem tešižove vojereca chričeli dženca punže zupsob, tak menovane zariadovanie dale, v tamnišej kufa cve džen zabiraja so tam s dživaničkami, kulturnými a hučnými programami hač do večera. Slebone biskopski jubilej v Drežďanach. Drežďansko-mišňanský biskop Heinrich Timmer Eva svedčí dženca slebone jubilej svoje biskopské svedčizny. Svedčenské kemše sú na po jednačích do podňa v Drežďanskej katedráli. Vezo sú všice na to přeprošení. Drevce svedča viesne svedčen pod hesvom zromadne svedčič kultúru doživič. To vútrobne vás júce nedželu na svedčensku vúku přeprošuja. Viažky sú od popřipodnia 2 maj vúbeđovanie vohňových voborov, što bychu viesne svedčenie bez takých vúbeđovanie byli. No? Kulturný program zmia a tiež prezentáciu Rezbaria. Tiež o ľubosťu maja viesne svedčen dženca tam započnú a júce dále svedča. Tam zmia tiež přeladku starej ratarskej techniky dženca od dopodnia jednačej.

0: Hej, tak spěšně so one minje tute lečo. Bič tura je nimo a šice su zaso nadžele, abo ve šuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My jsme so z modžinu rozmojeli a chceli vědět, što su v lečnych prozninách činili a što by jich najrenče doživěně. Šitko to a hiště viace zoniče pola nás.
1: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Poncelo večo.

Dvě minče podsibilky na sedomě so informovat o serbských ludových instrumentách, što je rinčeho, so raz rozmověč a ladač na dude abo tež na tarakavu. To zoniče jutce vjace o typických serbských instrumentách a tež o pokaže serbskeje ludovije hučby, dež mače zajim to prošu vás do panka Vudžinku, to je ve vohozach jutce od popřipoudnja 2. maj, su tam hučbnice namjestnje a vam šitko kovo-bokovo rozkvadu.

0: 5 minút do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Bianca Vincina ze Spančic Kukova.
2: Dženca, na soboče, máme snáno kvílku, zdychnenčko za sebe. Hara zajšvých dňu je za nami. Prostej čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Dosos vúchač. Što nietko runie triebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so kojže džin znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama ruce. Brneš svišu šiedne veľa horkých poviesťov. Tola kojždem z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Vúžívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme, z nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimneč, kde malem sobu skutkovač, a kde sa tomu, štož nemáme ruce, přimierič. Dež dovieriam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nám čenc mirnú kvílu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúžívač, a vokomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
0: To praj Bianca Vincina z Spančic Kukova v nadavku tamnejšeje farskeje vikarie. Zimenčine do sedmich je.

0: da bran je přeje serbski rozvoz. Nahaj, so netrebam so was prašeč, so přes Prahu, no haj, snano tla v objo bieži vulki prašak što, to vam ne bi znate, na snano je to tež pak lepe, tak vjerne šak to nie je, tverdili pak to, nede raz samo v televiziji sme, kak je tu temu lapsusi v televizijnem magazinje Vulatko dojšvo, to vie Klemens Schmidt.
1: Nahaj, podladre, tedy ešte byl nesem redakcii Vulatka 2008 tobie, teko pak môžu rec. V tematickým přinožku je tam tedy mode serbský žurnalist po Praze viet, to je potamne Riane Kučiki z Votého miesta přiladovariam prezentoval a potom je MTŠ z mužiče na štelaku trubiu, zo beži po Praze v objo. Zmyk je teda hakle po vusyvaniu přinožka napadnil, čenca je to smyšna anekdota, kak je se naša redakcija Vulatka zajšvih 25 letach tež raz te abo tamne jeko sama použiva.
0: No haj, 25 let Vulatko, čenca vulka tema nic jenoj štú na sčelaku, ale vod 12 tež v televizii MDR. K tomu su moli zajmce zašvih dňach kvesovač, kuriozita z Prahy by jedne prašenje napšikvat, dalše by nastupajo moderacije, oni su moriec vyšče moli se tež v obliča vusevanja v obladač moderatorojo moderatorki Vulatka, tola kelko da jih bi v zajšvih letach nek vopravče.
1: Snala še tež sebo hodali, što može naraz še menovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom mode tukvine duo okolo Katke Pöpelec a Jakuba Vočarja, animoto moderirovachu vusevanje zajšvosti težižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych ju to samo ešte viace. Před letomaj však sme v osobite dječace vusovanie produkovali, po kotrem švedešte dječace moderátorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No ľadajte tak daleko krutký vúrysk našeho kvisa vo Vulatku miest šimi, kýž sú online hodali a svoje dáte zapodali, však vúlosujeme za cevú svojbu vodženie pod Riežanským studiu MDR od redakcie Sachsen-Spiegel. Přes rozvosovne rumnosti tež hač produkcii Vulatka. Potajkým de budžet tak daloko, bedlk nadžesač poladame do našeho honca, do svidžinskeje škle, noha a bučanjeme do večeria vosebitoho dňa. No a tak si tež na kúždý pád zapísajte, zo vúseva dženca zaso Vulatko, vanačich, to však viesče vašej MDR televízii.

0: Vymienčen je po biedl k navosom je. Samo sa tiež vo sebe spočat k lieta alebo ve nalieču poštič, so še je akých ječov zdače, so se prajče noha je zomu, tiež zas čivo raz tak pravie předchač a šo to puštič, što ešte netreba. A z čebe so znanotejší žoráze s podžilným postčenjom zabírali? Što reka podžilné postčenje, to potom nie celé tak rúbe a tiež akurátne by ja netko tak sformulovala, kež postčenje po Buchingeru napšikvat. Podžilné postčenje reka, zo so napšikvat ve porciach zmieniš zo pône porcie nezieš, tiež poladaš, što máš zcela na taloru, no a je zo snanotejš jenu cautu menejš, za to ráde tež sad a zeleninu a taktež svoju ječ kontroluješ. To menuja fachuci po takým podžilne postčenje a tež na to, čevo reaguje, když pytne, no haj, ja nimam tak veľa muky ve sebi přes klip a cautu, ale na soboče stano nohceme to parovač čerstvý pekarský klip a caute, no aj tá môžeš so tute podžilné postčenie přesunieť na vosrieč týdženia. Pospyt je tla to hudna. Cimienčine pobiedl k naposom.
1: Nie je žádne praženie, hač se v obšučíva mne. Kelko,
2: kelko,
1: ich bier,
2: ich bier,
1: s kotrým ich si lehava, bierne sveru zlúbiva, nic. Dollar chain a stool, cash burek shopor yakou, gods.

0: No, abracadabra, jedna pôsi myš.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanie ma dženca srbský televízny magazín Vulatko z čelaka MDA. Pohodžinské vusovanie pokaza so junu v obmiesac svoje vopši a přinožky ze šelakých vopúku srbského živenia. Stajne zaso bieši pak tiež monotematické vusovania, napríklad vo Európiáče vo srbským živeniu Berlíne a Praze, kajž tiež vo koncu druhej svetovej vojny srbské vúžice. Jubilejny pohodžinský film, kýž nastava tu chvíľu s pomocou KI, vúsova Vulatko v novemberským vúdaču, kotrýmž dže vo vúpočovanie Serbov do Ameriky. Na vúviazaniu vúčomníku budyským nemsko-serbským ľudovým dživadle mieš sakský ministerský prezident Michael Kretschmer čera svieženskú nárič a přepoda zromadne s okresným remeselníckým mištrom 12 najlepším absolventkám a absolventám vosvedčenia. Celkone 22 mody remeselníku a vukovaných prekupcu přijemu až po úspiešnym zakončeniu vukovania končne vosvedčenie. Mez nimi sú rieznice, pekario, blidario, cichikriario, fachové předavarky a mulario. Na Vúžiskym festivalu je so tutom týdženiu vodmiova premiéra, vodajče prapremiéra inscenácie Der Ausweg s vúriskami textu Franza Kafky. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuščina do serbšiny přeložila. Studenča dživadelníctva Maxa Reinhardtového seminára z Vína, mezi nimi ich profesorka Anja Timanova a hostča, predstavujú hudobné dživadlo program v Teluxu v BV Vode. Ďalšie predstavenie dženca večer. V Horní Vúžice trénuje vo džencnišieho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky se s balongami rozdžela. Na zvučovaniu s menom Eagle 1 vopčili so niedže posta vojaku a džesač jezdžidvo, kajž krajne komando sakské je na naprašovanie srbského rozvoza zdžili. Ve přechodne maj týdženu maj dáča vojace balonky hač do 5 kilometrov vysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaky odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanské letaky se symbolom a informáciemi za namakariu. Nuzujem páže, informuja so s letakami ľudžo, kýž bydla ve letma přístupných končinách. Kamentný dom Budyšine svedčí let sa svoje pečacicilietne v obstače. Vulku jubilejnú party z Mia Jensa sociokultúrnym centrum na Kamenskej droze mez druhým s dopomnenkami na nedeše kajštež aktuálne projekte. Tute sadžia na kultúrnu mnohotnosť a čestnohamtský angažemang předovšim modých ľudí. Veršk džensnišeho svedženia z tej koncertaj skupiny Berlínska droha a Janka Hanka. Nimo toho predstají so publikumi 20-letný Harald Muller, kýž ma české korenie a navieduje kamentný dom od sreč Julia. Na CACC-tych drastových výkach tuton konstitúdenia historickým starým miestče Gredingu blízko Ingolstadta vopčila so tiež srbské jutrúne spievaky z Delnej Vúžice a Slepoho. Maja tam svojské stejnišťo a prezentuja so na vôbemaj dňomaj tiež na jevišču. Vo tým informuaše Nadine Adamova z Jančojského muzea, kotraš je přebyt k srbských jutrúnych spievaku organizovala. Na 100 stejnišťach poskyčuja nadobnú drastu, drohotné pfate a drobné tvory. Drastové wiki bajerským Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionálne publikum. A to bych u naše pojezdče, kýž namakáče tež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej tu chvíľu zvončko so na nás smie v biehu dňa, pak potom přitruža so k nám tiež mročele a tiež viecik přibíra při maximálne 21 stopňach.
0: Dobrý jezbu do dženc nišeho rania bez hačenio.
1: Serbský rozvoz. Rozvoz.
0: Pečmičinu po napovosmiche.

Menschino Bocivil, ki na vosom je, to poladame, hače tež policija ižo, po drohach, po puču. A ja to po viacorych sabotážnych pospytach přečivo zastaraniu z Milinu Nimske, to běžu ona tež severne Budešina zasadžena, to je policia našemu z Čelaky v obkročiva, miestem je policia tež v bydleniu podladného, kýž bydli v Severo-Runsko-Westfalske rozbuch linu namakava, kež nocskony minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko pěši popuču policia za ním pyta. Vůznavarske písmo je autentické. Tiske je policija zvěščiva zvěrskoj nutskun minister Dobrindt reči vo jednitlivom skučičelu a vo klimovom terorizme. Štvortk je 78-letny senior policiju zazvonil a je rek, zo je kajš vopada ladarka, kotra so vonjo stara je od tošu sobu zaua. Tute bichu 10-10 euro. Na blaku so policija z ladarskim předozačom dozviska staje přepytovachu službne auto ladarki a vopravdže, tutem by dobuva 78-letno z vopravdže tutemi 10-10 eurami. Rentnare padne dre Češki kamen z útroby přečivo 46-letný nímský ladarce, však je krypo netko přepytovania zahajíva, ona zmije so zamujíč dla Češkoho padústva. Nedom kciom nie zbožam dojnže štvortk na A4, mies svojni boršu a honim vujezdom, zjedže 67-letný ze svojim Mercedesom z dotal neznatie příčiny nalivo a prasne do mojho busa 20-letno, zranil so nichto nie viecna škoda 8000 euro. A jen 19-letný bie potom večer na A4 pola Otendorfa okryle nasmier Zorelc popuču, neabce jedre so niečemu vúvinič spytav, přes to zjedževun do pravoje planky zranil so modost nenie, neladejo na to je škoda dosť vysoka 10-40 euro. A nešto hodžim požišo, bie nimale na samsnem votrysku autodrohy 47-letný ze svojim nakladným autom popuču, mies Otendorfom okrylu a počnicu, so neabce zvěrečů vůvíny, když von zjedže do pravoje planky autodrohy, muž sam nie so zranil, ale na jeho auče a na plankách nasta škoda 15-60 euro.

Eros Ramazzotti. Vosomenci no dovosimich, utromnejak, sisarainci, utmitalski postro. Dženca svičí drežansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer Evers libone jubilee svoje biskopskeje svičizne. Dženca napojednačich v drežanske katedrali dosče na vosebite svičinske kemče přeprošeni. V drevcach sviča vesne svičin juce, a to jižo od popši podnja, zromadne svičič, kulturu doživič, v ljubosču, maja tež vesne svičin dženca a juce, a štú so hori za staru ratarsku techniku je tam do podnja od jednačich vútrobne vítane. No ja jo viem, zo je tojšto ľudži, kýž si tež raz tajku techniku oblada, a v ľubosču, no zaujistče dlho jace pobyli nejste. Na areálu okolo Horčanského sportnišťa odmieje so zaso jechanský a skakanský turnier Sakske mištostva ve mnohostronským jechaniu, a to U21, po takým trochu močich jechariu, prúvania zmia ve dresúrie, ve skakaniu, přespolným jechaniu, a to dženca a juce, stajne od rana 8, po takým za nekotre menšine pondelos, hač do navečora, a nedželu popúdňu vubidžuja sa zaso zapšahy a dosť poskytku za najmenších ľubovariov koní, potekým za naše deči tam tiež zmeja. No i to doječe si rad ľubie dohoku a pohoňujče tiež močiš ješariov. Veronika Kalinuč, Cynaspiwa.

Sanosi popřiječe Rajnčikovi z Rany Hudbu, můj svět zavěrčí Andrea Špitankové zpívá, Julia Jankovscena a Vusmuč skupina. A snano popřiječe si samo snědajn ráno nitko vonka v nazarodě na vašej terase na balkoně abo prostě na moje stulčku před durjemi a słuchajte serbský rozvoz z hudbu, kýž so hodí Frank Vesela zpívá.

Na budovském židovském pohrebništvu modla so jutce na večer Bečich, tak jmenovaný Kádiš. Samopraský židovský kantor Michal Fošt je so připovědžil, tak so můžete znanotýž s ním potom běsadovat. Kirchu je od mužakovské drohy přístupné až to řeka popravom Kádiš. Kádiš je svůj, kýž pokáža se s aramistčiny a voznamenja sjate. Čivič menčinu do napoučivičiče.

0: 5 minutinu doče večešie.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Bianca Vincena, Stančic z Kukova. Dženca, na soboče, máme snanú kvílku, zdychnenčko za sebe. Hara zajšvých dňu je za nami. Proste čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Doso svúchač. Što nietko runie triebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama ruce. Brneš svišu šedne veľa horkých povestčov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moce. Užívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme s nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde malým sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme ruce, přimierič. Dež dovieriam so Bohu, nejsem sama. Tutým zmysle přeju nám čenc mirnú kvíľu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a vokomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
2: To praj Bianca Vincena ze Spančic z Kukova v nadavku tamnejšie farskeje vikarie. Cimínčine do Čevečechie.
3: You don't need $1,000,000 to wake up naked in the morning, to share a cup of coffee, I smile.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Na wuwiazanju w učomniku budeskim z nimsko-serbskim ludowym dziwadle miješe sakski ministerski prezident Michael Kretschmer čera svedženskú narieč a přepoda zromadne z okresným remyselnickým mištrom 12 najlepším absolventkam a absolventam wusvedčenia. Co kone 2010 mody remyselniku a wukubanych překupcu přijomuvaše po wuspěšnym zakončeniu wukubania končne wusvedčenie mez nimi rieznice, pekario, blidario, cichikriario, fachowe předovarki a mulario. Na Wužyskim festivalu je so tutym tydzeniu wotmiła prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszczyny przełożiła. Studenta dziwadzelnictwa Maxa Reinhardtowego seminara z Wina, mez nimi ich profesorka Anja Timanua a hostčo, przedstajichu hučmy dziwadłowy program Teluxu Biły Wodze. Dalsze przedstajenie je dżęca. Horni Wužice trenuja wot dženstnišeho fachovce za komunikaciju vojska, kak so letaki s balongami rozdžela. Na zvučovanju s menom Igel 1 vobdželi so nježe posta vojaku a džesač jezdži dvo kajš krajne komando Sakskeje na naprašovanje srpsko rozvasa zdželi. Přihodne maj tydženo maj dađa vojace balonki hač do 5 kilometrov vysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijami za namakarju. Nuzovim pađe informuja so na tute vašnje lúdžoki špedla v letma přistupnych končinach. Kamentny dom Budyšinje svědčí let za svoje 35-letne v obstače. Vulku jubilejnu party zmija dženca sociokulturnym centrum na Kamenske, tu vemišče mez druhým s dopomnenkami na nedeše kajš tež aktualne projekte. Tute sadžija na kulturnu mnohotnost a čestnohamtski angažemang předovšem mladých ľudí. Verš k džensnišeho svedženja ste koncertaj skupine Berlínska droha a Jank a Hanka. Nimo toho predstaj so publikumi 29-letne Harald Muller, kiš ma české korenja a navieduje kamentne dom od sreč Julia. Na ci a cicitych drastowych wikach tutom konstydzenia historyskim starym mieście Gredingu blisko Ingolstadta wobdziela so tež serbske jutrune spiewaki z delnej Wužice a Slepoho. Maja tam swójske stejnišćo a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jewišću. Wotym informuaše Nadine Adamowa z Jančojsko muzea, kotraše přebyt k serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 stejnišćach poskyčuja nádobnú drastu, drohotne płaty a drobne tvory. Drastowe wiki bajerskim Gredingu přijedčahuja kóže lieto tež nadregionálne publikum. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: Hajs Wunschko so přece zase na nás mieje nekotrym ručele a v běhu dňa potom ište viac k nám do dvúrečnej Horní Wužice so přidruža. Zmieme dženca takhle 21 stopňu jucovku 19 a potom pondželu tiež takhle vôkovo plus minus 20 stopňu.
2: Droj sú dženca do podňa tiež svobodné dobrú jizbu do džencnišeho do podňa.
0: Serbský rozvoz.
2: Takhle je hýžo 4 po napu dženca Čech.

Chcemičina potřebliki načesa, če je Blanka Funcinajeva v povestčach o tem hižo povedala, zo je leca zasahač runič skromny serbski podžel na Vužiskim festivalu. Pokazaja tam dženca večo například na po 8 znova hučno dživadvoj program der Ausweg, v kotrimž zaklinči tež text Franca Kafky serbsce od Mirane Cuščeneje a předstajene od dživadelnice Anje Timanoje. Šloni hižo bych u studenča Maxa Reinhardtového seminára ze Svina přeprošení na Vužiský festival a předstajachu menuce viacorečně Shakespeareové zvonete ve nidušej Prigetovej fabrice ve Domsdorfie. A tyž tam by profesorka Anja Timanova zonet do programa zapletva, kýž je za svoj čas Albert Vavorik do serbštiny přeložil. To so dživaš, a lubovario literatúre so vesela. Kajkých klasikario mamy miestem tež podzielnie serbsce przewożenych, na przykład z początk Fausta od Goetheho albo Odysseju Homera, albo wiacore dziwadwory Shakespeara a Moliera, a dalszy krótki tekst Franca Kafki.